dopravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: jste na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud.

jste na správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.

mou vizitku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to,

0: zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio.
0: A hrajeme to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Skupina Komunárs na Signál Rádio 5 minut před 6 hodinou. Už chystáme první dnešní zprávy a po nich vám budeme hrát opět to nejlepší z 80. let. Kim Carnes, MP Pla nebo Suzy Quattro.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dvě osobní auta máme v sobě na silnici číslo 3 u Votic, projet se tady dá s opatrností a zdrží vás nehoda na D1 u exitu 196 ve směru na Prahu. Srazil se tady kamion s osobákem, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 11. září, hezké ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vláda chce od ledna snížit podporu v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících by lidé místo současných 80% předchozího výdělku dostávali 65. Ministr práce Aleš Juchelka změnu zdůvodňuje tím, že po letošním zvýšení podpory přibylo nezaměstnaných a vzrostly výdaje státu. Opatření ještě musí schválit parlament. Na milánském letišti Malpensa začalo včera hořet v letadle společnosti EasyJet, které mířilo do Prahy. Všech 146 cestujících evakuovali nouzovými skluzavkami, dva lidé utrpěli lehká zranění. Příčinou požáru byla podle italských médií pravděpodobně powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících. Nad New Yorkem se u příležitosti 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001 rozsvítila dechberoucí světelná show složená z 2977 dronů a vytvořila tak dvojčata.
0: Co se děje v regionu?
2: Další rozšíření výjezdových základen záchranné služby chystá pražský magistrát. Modulární výjezdové základny, které posílí dostupnost přednemocniční péče a stabilizují síť záchranky, vzniknou v Modřanech, Suchdole a také v Kunraticích. Modulární výjezdové základny, které vyjdou každá na 35 milionů korun, jsou navrženy jako dočasné stavby s možností přemístění podle aktuálních potřeb záchranné služby. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slavie do Ligy mistrů nevstoupili vítězně. Pražané doma proti Lens neudrželi vedení a prohráli 2-3. Ještě v 87. minutě vedli 2-1. Francouzský tým ale v nastavení dvěma góly zápas otočil. Lens tak po dramatickém závěru slaví návrat do Ligy mistrů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zpočátku bude převážně zataženo, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne pak začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech ustane déšť až večer. Teploty 16 až 21 stupňů Celsia na severovýchodě a východě, maximálně okolo 16. Na Signál Rádiu i v pátek hrajeme to nejlepší z osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré ráno, je krátce po 6. hodině a nový den je tady. Konečně pátek, poslední pracovní den tohoto týdne. Ať už vyrážíte do práce, vezete děti do školy a nebo si teprve chystáte první ranní kafe, tak jsme rádi, že jste s námi. Na Signál Rádiu vás čekají ty nejlepší hity 80. let a taky čerstvé aktuality a zajímavosti, které vám zpříjemní to dnešní ráno. Tak ať máte dneska co nejvíce důvodu k úsměvu. Všem hezký začátek nového dne, ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, celá signální rodina. Dnes jsme se probudili do pátečního rána 11. září. Víte, že do konce letošního roku zbývá přesně 111 dní. Podle numerologie jsou ty jedničky symbolem nových začátků a silné energie. A tak věřím, že dnešek bude stát opravdu za to. Svátek dnes slaví Denis a Denisa. Nositelů obou těchto jmen u nás v posledních letech přibývá. Narozeniny by měl herec Pavel Landovský nebo textař Pavel Kopta a mezi oslavence patří například automobilový závodník Tomáš Enge a nebo známý youtuber a občasný moderátor Karel Kovář, známý jako Kovy. Moc blahopřeju. No a na dnešek taky připadá Mezinárodní den obdivování mraků, který by nás měl přimět k tomu, abychom se zastavili, zvedli hlavu k obloze a ocenili krásu a rozmanitost mraků. Nemusí totiž být vždycky jenom znamením špatného počasí, ale často vytváří na obloze doslova umělecká díla. O počasí si více povíme už za chvíli. Přeju vám hezký pátek.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přeju vám hezký pátek se Signál Rádiem. V Česku je dnes většinou oblačno, na jihovýchodě území prší a teploty se pohybují většinou mezi 9 a 14 stupni. Například v Liberci je pouhých 7 stupňů, Karlovy Vary a Mariánské Lázně měří 9 stupňů, Praha a Mladá Boleslav je na 11 stupních a Brno s Vyškovem začínají den na 14 stupních. Dnes bude přes den ze začátku převážně zataženo, na jihovýchodě území s deštěm, ale postupně bude od západu oblačnosti i srážek ubývat. Maxima dnes vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě území bude jenom kolem 14, takže dneska už to bude chtít trochu teplejší oblečení a místy taky deštníky.
1: Ráno na Signál Rádi.

0: Páteční ráno na Signál rádiu míří k 6:30. Za chvíli už nám zaspívají Petr Kotval se Standou Hloškem, ale taky vám prozradím, co nám přinese poslední pracovní den tohoto týdne.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Svět si dnes připomíná 25. výročí teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku. Na Ground Zero na místě zřícených mrakodrapů dnes mimo jiné na vzpomínkové akci zaspívá zpěvačka Cyndi Lauper. Na litoměřickém výstavišti dnes začíná už 50. ročník tradičního veletrhu Zahrada Čech. V Chýnovské jeskyni na Táborsku se dnes koná už 26. ročník Mezinárodní noci pro netopíry. K vidění budou živí netopíři zblízka a prohlídky doplní také výklad o těchto nočních tvorech. V Jihočeském Táboře dnes začíná už 34. ročník festivalu Táborská setkání, který celé město přenese do dávné historie první poloviny 15. století. V Karlových Varech dnes začíná světový pohár v triatlonu. Do lázeňského města se na prestižní souboj sjedou nejlepší triatlonisté planety. Akce potrvá do neděle. V Mladé Boleslavi a okolí dnes začíná už 17. ročník mezinárodní setinové rally historických vozidel Oldtimer Bohemia Rally 2026. Potrvá do neděle. V Budapešti dnes začíná atletický šampionát. Až do neděle se ho zúčastní skoro 400 sportovců ze 65 zemí světa. Česko zastoupí 3 atleti. Dnes začíná mistrovství Evropy ve volejbalu. Český tým do něj vstoupí v 16 hodin zápasem proti Řecku. A na tenisovém US Open je dnes na programu semifinále dvouhry mužů a finále čtyřhry žen. Kateřina Siniaková tak může získat svůj druhý deblový titul.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Petr Kotwald, Standa Hložek a Bílá královna na Signál Rádio minutu před 6:30. Za chvíli už to bude Sabrina, Michael Jackson a nebo Kim Appleby.
1: Signál Rádio doprava.
0: Dvě osobní auta komplikují provoz na silnici 58 u Kopřivnice na Novojičínsku. Nehoda vás drží na dálnici D5 na 28. kilometru ve směru na Prahu. Řeší to tam policie a záchranka zasahuje u nehody na silnici 405 u Brtnice na Jihlavsku. Jeden pruh je tady uzavřený. Přejeme šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

Zpěvačka Sabrina, takhle zní páteční ráno na Signál Rádiu. Za chvíli už vám dám velmi příjemný tip na dnešní večer a taky si povíme, jak dnes bude, abyste věděli, co si vzít na sebe. A už tady procházím zpravodajské weby, i dnes na nich najdeme řadu zajímavých témat. A před 7 hodinou zaspívá třeba Paul McCartney anebo Michael Jackson. Tak dál držte signál, všem přeju hezké ráno.

0: Klasik na rádiu nám dospíval Paul McCartney. Dobře se dnes oblékněte, protože v Česku je většinou oblačno, na jihovýchodě území prší a teploty se pohybují většinou mezi 9 a 14 stupni. Například v Liberci je pouhých 7 stupňů, Karlovy Vary a Mariánské Lázně měří 9 stupňů, Praha a Mladá Boleslav je na 11 stupních a Brno s Vyškovem začínají den na 14 stupních. Přes den nás pak čeká ze začátku převážně zataženo, na jihovýchodě území ještě s deštěm, ale postupně bude od západu oblačnosti i srážek ubývat. Maxima dnes vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě území bude jenom kolem 14. Závěr týdne tedy bude chladnější, tak snad vás teď zahřeje Michael Jackson.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál Rádio.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál Rádia a také při pátku jsou zpravodajské weby plné zajímavých témat a pár jsem jich pro vás vybral.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Kyberšmejdi jsou letos v Česku více než aktivní. Jenom za prvních 7 měsíců letošního roku obrali klienty domácích bank o zhruba 1,9 miliardy korun. To je meziročně skoro o 80% více. Klienty se letos pokusili podvodníci připravit o více než 10 miliard, ale bezpečnostní mechanismy bank zachránili přes 8 miliard. Kyberšmejdi využívají ke svým útokům na klienty bank čím dál častěji umělou inteligenci. Česko se potýká s rychlým růstem cen pohonných hmot, například nafta je dražší o 15,50 oproti stejnému období v loni. Stát prý situaci monitoruje a je připravený zakročit až ve chvíli, kdy ceny u našich čerpacích stanic budou výrazně vyšší než v okolních zemích. Zájemci mohou získat slavné černé šaty princezny Diany, do kterých se oblékla po přiznání tehdejšího prince Charlese k nevěře. Říká se jim šaty pomsty, kterými princezna porušila královský protokol. Dražit se budou 9. prosince v New Yorku a jejich hodnota se odhaduje na 3 až 4 miliony korun. A tenistka Arina Sabalenková z Běloruska porazila Američanku Jessiku Pegulaovou 7-5 a 6-2. Dostala se tak už po čtvrté za sebou do finále US Open. Od třetího titulu za sebou jí v New Yorku dělí už jenom jediná výhra.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné páteční vysílání Signál Rádia. Závěr pracovního týdne u nás vždy patří lásce a těm nejkrásnějším baladám 80. let. Už dnes večer od 9 hodin vás na našich vlnách čeká pravidelný pořad The Power of Love, tedy 5 hodin hudby, která umí pohladit, přinese romantickou náladu a vytvoří příjemnou atmosféru pro večer ve dvou. The Power of Love, to je 5 hodin krásných ploužáků a písniček o lásce. Tak si ty nejlepší balady 80. let nenechte ujít tady u nás na Signál Rádiu. Začínáme v 9 a romantické písničky u nás budou znít až do 2 do rána.
1: Je tu nový den a s ním ráno na

0: Tři minuty před 7 hodinou na Signál Rádiu zpěvačka Kim Appleby ve studiu se mnou Lucka. Vítám tě tady, krásné ráno.
1: Tuhle písničku mám ještě někde doma na kazetě, hezké
0: to
1: ráno.
0: To je dobře, já jsem si ji taky nahrával, protože se mi vlastně od jak živa líbila.
1: No je no. Taková pohodová, krásná.
0: Jo.
1: Videoklip si ale opravdu velmi matně pamatuju. Kdyby jsi se mě ptal, co v něm je, jenom ti řeknu, že byl pozitivní.
0: Ano, celá jako tahle písnička, mimochodem Magneťák a nějaké nahrávky z Magneťáku dneska po 9. hodině. To si nenechte ujít u nás ve vysílání. Co máš ve zprávách?
1: Tak v 10 nebudou zprávy, protože já mezi 9 a 10 budu poslouchat Magneťák. Tak poslanci dnes budou schvalovat nový cizinecký zákon a na východě Švýcarska, odtud máme velmi smutnou zprávu, havaroval turistický autobus, jestli jsou tam zranění, prozradíme.
0: A v 80. budeme pokračovat i po zprávách Rod Stewart, Paula Abdul nebo skupina Visage.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Hodonín tady kolem nehody na silnici 431 Brněnská projdete s opatrností a kamion s defektem přikáží na D11 na 30. kilometru ve směru na Prahu. Jinak aktuálně větší komplikace hlášené nemáme, tak přejeme šťastnou cestu.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kirky a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kirky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Je tu 7. hezké páteční ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Poslanci dnes budou schvalovat nový cizinecký zákon, který má digitalizovat postupy při povolování a rušení pobytu cizinců. Návrh počítá s elektronizací žádostí i komunikace s úřady. Sněmovna bude hlasovat také o změně náhrady pro Českou poštu a novele na ochranu lidí, kteří si berou úvěr. ETS 2 podle ekonomů zvýší v budoucnu náklady rafinérií a promítne se i do cen pohonných hmot. Za současným zdražováním ale nové emisní povolenky nestojí. Ceny teď podle analytiků tlačí nahoru hlavně drahá ropa a vysoké rafinérské marže. Systém ETS 2 má začít platit v roce 2028. Na východě Švýcarska havaroval turistický autobus. Při nehodě zemřelo několik lidí a další byli zraněni. Autobus najel do svodidel, sjel ze silnice a převrátil se na bok. Podle policie cestovala v autobusu převážně nizozemská skupina.
0: Co se děje v regionu?
2: Multižánrový festival k nedožitým 90. narozeninám prezidenta Václava Havla chystá Pražský hrad. V období od letošního října do ledna příštího roku nabídne v prostorách hradu divadlo, film, design a třeba také veřejné besedy nad myšlenkami a nad odkazem Václava Havla. Lákadlem bude například česká premiéra nově objevené a dopracované Havlovy hry. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Druhou finalistkou tenisového US Open se stala Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Nasazená dvojka a budoucí světová jednička porazila domácí Koukou Golfovou 3-6, 6-4 a 6-4. O titul se utká zítra s běloruskou Sabalenkovou, kterou od příštího týdne vystřídá v čele světového žebříčku. 27-letá Rybakinová usiluje o třetí grandslamový titul. Letos už vyhrála Australian Open a před 4 lety Wimbledon.
0: Signál Rádio počasí.
1: Dnešek bude zpočátku zatažený, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm, během dne pak začne oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech přestane pršet až večer. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě maximálně 16 stupňů. Tolik zprávy, počasí a teď 80 a Jirka.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.

0: Dobré ráno, se Signál rádiem zahujete pátek 11. září. Svátek dneska slaví Denis a Denisa. Narozeniny by měl herec Pavel Landovský nebo textař Pavel Kopta a mezi oslavence patří třeba automobilový závodník Tomáš Enge nebo známý youtuber a občasný moderátor Karel Kovář, známý jako Kovy. Od nás letí velké gratulace. A už tady chystám dnešní výročí, určitě zmíním velkou událost z roku 2001, na kterou si dobře pamatujete, ale taky pád železné opony. Jsem Jirka Svoboda a všem přeju hezký poslech Signál rádia.
1: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte Signál Rádio, je 11. září a v roce 1853 to byl den, kdy byl uveden do provozu první elektrický telegraf. Už tady pro vás chystám i další dnešní výročí, tak pojďme zatočit klikou na našem stroji času.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byl v roce 2001 proveden teroristický útok na Světové obchodní centrum v New Yorku. Během něj letadla narazily do severní i jižní věže Světového obchodního centra. Další letadlo narazilo také do Pentagonu a o něco později se zřítilo i letadlo v Pensylvánii. Zemřeli asi 3000 lidí. V roce 1989 se otevřela železná opona mezi socialistickým Maďarskem a Rakouskem. Přes otevřenou hranici odešlo tisíce východních Němců na západ. V roce 1967 sonda Survivor 5 provedla první chemickou analýzu měsíčního materiálu. V roce 1941 byla oficiálně zahájena stavba Pentagonu. Je to administrativní budova Ministerstva obrany Spojených států. Dokončena byla roku 1943. A v tento den v roce 1930 vybuchla sopka Stromboli. Při erupci byl výbuchem vržen dvoutonový kámen na vzdálenost více než 3 kilometrů.
1: Signál Rádio vám přeje.

0: Přeji vám dobré ráno se Signál rádiem. V Česku máme většinou oblačno, na jeho východě území prší a teploty se pohybují většinou mezi 9 a 14 stupni, ale poměrně chladno je na severu Čech, třeba v Liberci. Dneska začíná den jenom s pouhými 7 stupni. Přes den nás čeká ze začátku převážně oblačno až zataženo, na jeho východě území s deštěm, ale postupně bude od západu oblačnosti i srážek ubývat. Maxima dnes vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě území bude jenom kolem 14. A mám tady čerstvou informaci od meteorologů. Zítřejší ráno bude opravdu studené, na mnoha místech s mlhou a teploty mohou místy klesnout na pouhých 5 stupňů. Myslím, že tohle bude chtít další hudbu, která nám pomůže rozproudit krev v těle.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Páteční ráno se na Signál Rádiu blíží k 7:30, také dnešek bude plný zajímavých událostí a tady je přehled několika z nich.
1: Signál Rádio, očekávané události.
0: Svět si dnes připomíná 25. výročí teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku. Na Ground Zero na místě zřícených mrakodrapů dnes mimo jiné na vzpomínkové akci zaspívá zpěvačka Cyndi Lauper. Na litoměřickém výstavišti dnes začíná už 50. ročník tradičního veletrhu Zahrada Čech. V Chýnovské jeskyni na Táborsku se dnes koná už 26. ročník Mezinárodní noci pro netopíry. K vidění budou živí netopíři zblízka a prohlídky doplní také výklad o těchto nočních tvorech. V Jihočeském Táboře dnes začíná už 34. ročník festivalu Táborská setkání, který celé město přenese do dávné historie první poloviny 15. století. V Karlových Varech dnes začíná světový pohár v triatlonu. Do lázeňského města se na prestižní souboj sjedou nejlepší triatlonisté planety. Akce potrvá do neděle. V Mladé Boleslavi a okolí dnes začíná už 17. ročník mezinárodní setinové rally historických vozidel Old Timer Bohemia Rally 2026. Potrvá do neděle. V Budapešti dnes začíná atletický šampionát. Až do neděle se zúčastní skoro 400 sportovců ze 65 zemí světa. Česko zastoupí 3 atleti. Dnes začíná mistrovství Evropy ve volejbalu. Český tým do něj vstoupí v 16 hodin zápasem proti Řecku. A na tenisovém US Open je dnes na programu semifinále dvouhry mužů a finále 4 hry žen. Kateřina Siniaková tak může získat svůj druhý deblový titul.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl osmé na Signál rádiu Petra Janu a Petra Janda. Jedeme dál, i naše ráno jede dál. Za chvíli s Alphaville, Depešáky a nebo zpěvačkou Anekou.
1: Signál rádio doprava.
0: Zlín hlásí nehodu na silnici 49 ve směru na Otrokovice. Tady se dá projet s opatrností. Osobní a nákladní auto se srazilo na D1 na 193. kilometru ve směru na Brno a na dálnici D2 čekejte zdržení na 26. kilometru ve směru na Bratislavu. Tady se provádí práce na údržbě mostu. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Dobré ráno, ladíte Signál Rádio. Dnes naposledy budete mít možnost u nás vyhrát 4 vstupenky na koncert Thomase Andersa, který vystoupí už zítra v Open Air areálu Vinařství Johan V. v Třebíblicích na Litoměřicku. Jeho vystoupení bude vyvrcholením celodenní akce s dobrým jídlem, vínem a hudbou 80. let. No a poslední 4 lístky budete moci vyhrát před 8:30 v naší kvízové hře Ano nebo ne. Tak mějte proto včas připravené telefony s číslem 910 260 910. Zatím máte ještě dost času, abyste si nastudovali o celé akci detaily na našem webu signalradio.cz.
1: Je to

Poslední pracovní den tohoto týdne začínáte ve společnosti Signál Rádia a říká se, jaké počasí v září, takové se po celý měsíc tváří. A já si tak říkám, jestli náhodou nebude tento měsíc nezvykle chladný. Dneska totiž bude přes den ze začátku převážně zataženo, na jeho východě území s deštěm, ale postupně bude od západu oblačnosti i srážek ubývat a maxima dnes vystoupí pouze na 16 až 21 stupňů. Na východě území bude dokonce jenom kolem 14 stupňů Celsia. Dneska to tedy bude chtít trochu více oblečení. Zítřek nám už ale nabídne o něco více slunce a trochu vyšší teploty. Teď už ale posílám depešáky.

0: Páteční ráno a depešáci, tomu říkám start nového dne. Za chvíli už na Signál rádiu Aneka nebo Stranglers, ale ještě míříme na brněnský autodrom. Tady bude o víkendu rozhodně na co koukat a s pozvánkou přichází kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Takřka 40 monopostů Formule 4, závodní speciály GT a cestovní vozy se o tomto víkendu představí na Creditas automotodromu Brno. Závodní program Masaryk Racing Days doplní pitwalk, autogramiády, talk show a závodní simulátory, výstava závodní vozů a sobotní kino na cílové rovince. Hlavním sportovním tahákem ale bude samozřejmě šampionát F4 Central European Zone s takřka 40 mladými závodníky a závodnicemi. Formule 4 představuje jednu z nejdůležitějších prvních zastávek na cestě profesionálním motorsportem a funguje jako základní odrazový můstek v pyramidě, na jejímž vrcholu stojí Formule 1. Brněnský podnik tak ode dneška do neděle nabízí příležitost sledovat mladé talenty na startu jejich kariéry před postupem do vyšších pater formulových sérií. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Máte naladěné ráno na Signál Rádium, čas před 8 hodinou u nás pravidelně patří dobré zprávy a ta dnešní je o novém turistickém cíli.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: Jestli rádi cestujete a máte v plánu navštívit italské hlavní město Řím, tak kromě obecně známých památek můžete nově obdivovat i rozsáhlou fresku z prvního století. Je považovaná za největší nástěnnou malbu starověkého Říma a před pár dny ji zpřístupnili veřejnosti. Jde o dílo, které zobrazuje z ptačí perspektivy přístavní město obehnané hradbami. Nachází se v Trajánových lázních poblíž Kolosea, ale pozor, vzhledem k tomu, že jde o dílo natolik vzácné a historicky významné, mohou si tuto fresku prohlédnout jenom přísně omezené skupiny lidí. Takže tohle může být klidně další z důvodů, proč do Říma zavítat.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: 4 minuty před 8 hodinou nám na Signál Rádio zpívali Stranglers, se mnou už je ve studiu Lucka Sinková, vítám tě tady.
1: Hezký páteční den.
0: Tak Stranglers zpívali o slunci, ale ono už toho slunce tolik nebude.
1: Tam se řekl, hlavně, že už ho bylo dost.
0: Hlavně určitě ne na koupání o víkendu, to si myslím, musíme přiznat. A tak tady mám velmi zajímavý tip, jak třeba víkend strávit, protože na farmě v Vraňany pořádají slavnosti sklizně, což zní velmi krásně. Bude tam možné ochutnat čerstvé farmářské dobroty, užít si grilování a poznat, co právě teď dozrává na polích. Máš ráda třeba jahodový koktejl nebo jahodové smutí?
1: I od Dalibora Jandy.
0: No tak, hele, na Vraňanech mají teďko další sklizeň čerstvých jahod, takže i to tam bude možné ochutnat. Budete tam moci vyrazit i na samozběr brambor, cibule, švestek a taky melounu. Takže kdybyste náhodou o víkendu neměli co dělat, tak slavnosti sklizně ve Vraňanech mohou být opravdu skvělým tipem a my o tom máme víc na našem webu signalradio.cz.
1: Já si říkám, jestli trošku skrápne, tak to ovoce budete mít i umytý.
0: A co máš
1: a zeleninu. Tak Spojené státy si připomínají tragickou událost 25 let od teroristických, pardon, já si to dám ještě jednou a lépe, od teroristických útoků z 11. září. No a fotbalisté Slávie podlehli francouzskému Lens, jsou toho plné noviny.
0: A po zprávách další 80. Erasure, Queen nebo Kim Wilde.
2: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte v Pardubicích na křižovatce silnice 36 a silnice 211. Tady se dá projet s opatrností a autobus srazil chodce v Brně v ulici Elišky Přemyslovny. Zasahuje tady záchranka. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vítejte u dalších zpráv. Na ministerstvu obrany končí ředitel kabinetu ministra Karel Kortánek. Ve funkci skončí dnes na vlastní žádost. Jeho odchod potvrdili dva zdroje blízké ministerstvu. Kortánek to odmítl komentovat. Funkci po něm převezme jeho dosavadní zástupkyně, která by podle informací Novinek měla být novou ředitelkou natrvalo. Čeští školáci patří podle mezinárodního průzkumu mezi ty, kteří se ve škole cítí nejhůř. Například 15-letí žáci se stěžují hlavně na malou podporu učitelů, nedostatek respektu a problémy se začleněním do kolektivu. Odborníci upozorňují také na velký důraz na výkon. Stále ještě dopady covidu a přetížení učitelů. Problémem je podle ředitelů také velké množství administrativy. Spojené státy si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční právě dnes pietní ceremonie. V Německu policie zadržela muže podezřelého ze sabotáží, který měl seznam více než 160 možných cílů. Vyšetřovatelé prověřují jeho vazby na Rusko a také to, zda měl v plánu útoky na další objekty. Podrobnosti případu zatím německé úřady nezveřejnily.
0: Co se děje v regionu?
2: Rezidenti, kteří budou parkovat v nově otevřeném parkovacím domě na Opatově, mají důvod k radosti. Za dlouhodobé parkování zaplatí totiž méně, než se původně předpokládalo. Praha 11 snížila měsíční nájemné z původních 2200 na 1760 korun. Parkování tak vyjde na necelých 59 korun denně. Z celkové kapacity 495 stání bude stovka určena pro dlouhodobé parkování místních obyvatel. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slavie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli doma francouzskému Lens 2-3. Po bezbrankovém poločase dostali Pražané červenou kartu, přesto se dostali do vedení. Soupeř ale vyrovnal a Slavia se v 88. minutě znovu ujala vedení. V nastavení však francouzský vicemistr dvěma góly skóre otočil. A po utkání trenér Slavie Jindřich Trpišovský řekl:
3: hodně mi to vlastně připomíná ten první zápas z loňský s Bodou, vlastně ve spoustě situací, které byly, vedli jsme. Ztratili jsme ten zápas. S Bodou jsme v 94. měli gólovku na 3-2. I když jsme hráli v 10, tak jsme si prostě nezasloužili prohrát.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude zpočátku zatažený, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm, během dne pak začne oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech přestane pršet až večer. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě maximálně 16 stupňů. Tolik zprávy, počasí a teď 80ky a Jirka.
0: Signál Rádio.
4: Páteční ráno na Signál Rádiu překročilo 8 hodinu, už se skoro dotýkáme víkendu a proto vám za chvíli dám tip na skvělou akci, která potěší především milovníky vlaků. Na to si určitě pár minut počkejte. A taky před 8:30 budeme na telefonu 910 260 910 soutěžit o poslední 4 lístky na zítřejší koncert Thomase Anderse ze skupiny Modern Talking. A jinak pokračujeme v rytmu hitu 80. let. Ze studia vám hezký poslech přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Jestli milujete vlaky, tak dobře poslouchejte. Město Cheb se na tento víkend promění v přehlídku vlakové techniky všech generací. Pár podrobností o Národním dní železnice prozradí mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
1: V sobotu 12. a v neděli 13. září ožije město Cheb Národním dnem železnice. České dráhy zde návštěvníkům představí desítky kusů moderní i historické kolejové techniky. Slavnostně otevřou novou halu údržby a společně s cestujícími oslaví svátek České železnice. Program nabídne pohled na to, jak se cestovalo dřív a jak se cestuje dnes. Ukázky nejmodernějších vlaků a chybět nebude ani velkolepá noční show.
0: Milovníci vlaků tedy zamíří o víkendu do Chebu, kde budou k vidění jak parní stroje, tak i nejnovější soupravy a navíc bude možné si prohlédnout i prostory, které bývají veřejností jinak uzavřené.
2: Signál rádio.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia. 11. září přineslo v roce 2023 teplotu téměř 30 stupňů. Naopak v roce 1935 byly pouhé necelé 4 stupně. Ani jeden z těchto rekordů dneska nepadne. Budeme se pohybovat teplotně někde mezi nimi. Přes den bude ze začátku převážně zataženo, na jihovýchodě území s deštěm, ale postupně bude od západu oblačnosti i srážek ubývat a maxima dnes vystoupí na 16 až 21 stupňů. Na východě území bude ale jenom kolem 14. No a jestli máte v plánu nějaký sobotní výlet, tak počasí bude celkem příjemné, polojasné a teploty o pár stupňů oproti dnešku povyrostou. Tak vám přeju dobré ráno a teď už posílám Kim Wilde.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dobré ráno, dnešní vysílání Signál Rádia se blíží k 8:30 a než vám prozradím, o čem dnes ráno píší zpravodajské weby, chci vám připomenout, že za chvíli nás čeká soutěž o poslední 4 vstupenky na koncert Tomase Andersa z Modern Talking. Tak si chystejte telefony s číslem 910 260 910.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Kyberšmejdi jsou letos v Česku více než aktivní, jenom za prvních 7 měsíců letošního roku obrali klienty domácích bank o zhruba 1,9 miliardy korun, to je meziročně skoro o 80% více. Klienty se letos pokusili podvodníci připravit o více než 10 miliard, ale bezpečnostní mechanismy bank zachránili přes 8 miliard. Kyberšmejdi využívají ke svým útokům na klienty bank čím dál častěji umělou inteligenci. Česko se potýká s rychlým růstem cen pohonných hmot, například nafta je dražší o 15,50 oproti stejnému období v loni. Stát prý situaci monitoruje a je připravený zakročit až ve chvíli, kdy ceny u našich čerpacích stanic budou výrazně vyšší než v okolních zemích. Zájemci mohou získat slavné černé šaty princezny Diany, do kterých se oblékla po přiznání tehdejšího prince Charlese k nevěře. Říká se jim šaty pomsty, kterými princezna porušila královský protokol. Dražit se budou 9. prosince v New Yorku a jejich hodnota se odhaduje na 3 až 4 miliony korun. A tenistka Arina Sabalenková z Běloruska porazila Američanku Jessiku Pegulaovou 7-5 a 6-2. Dostala se tak už po čtvrté za sebou do finále US Open. Od třetího titulu za sebou jí v New Yorku dělí už jenom jediná výhra.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Zpěvák Fancy a Slice Me Nice. Dnešní ráno se na Signál Rádiu přiblížilo k 8:30. Je tedy čas na poslední soutěž tohoto týdne, proto začnete vytáčet číslo do studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Dnes tady mám poslední 4 vstupenky na zítřejší akci v Open Air areálu vinařství Johan V. v Třebíblicích na Litoměřicku. Bude to den plný jídla, vína a hitů 80. let a vrcholem programu bude večerní koncert Tomase Anderse, který zaspívá největší hity skupiny Modern Talking. A já už se ptám, kdo pak se dovolal, tady Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Pavel.
0: Pavel, slyšel jsem dobře?
2: Ano, dobré ráno.
0: Výborně, Pavle, jak jste na tom vy a Modern Talking? Posloucháte je rád, výborně, tak já doufám, že budete vědět odpověď na moji soutěžní otázku, budete odpovídat pouze jedním slovem, buď ano, nebo ne. A Pavle, já se ptám, je jméno Tomase Anderse jeho skutečné rodné jméno, ano nebo ne?
2: Ne.
0: To jste vypálil velmi rychle, to víte takhle jistě?
2: Ne.
0: Halo, halo.
2: Ano,
0: jo, jo, výborně. To jste věděl takhle najisto, tu odpověď?
2: Věděl.
0: No tak výborně. Tomas Anders se totiž narodil jako Bernd Meidung a jeho jméno Tomas Anders má v dokladech oficiálně teprve od začátku letošního roku, protože on měl problém hlavně při cestování do zahraničí, kde měl vlastně v občance a v dokladech jiné jméno, než vlastně pod jménem, pod kterým vystupoval. Tak pro vás to znamená 4 lístky do Třebíblic na Litoměřicku. Myslím si, že si to velmi užijete. Vezměte nějakou partu lidí sebou a užijte si skvělou atmosféru. Gratuluju a nezavěšujte. Tak, Pavel získal poslední 4 lístky na koncert Tomase Anderse, ty už jsou tedy rozdané, no a příští týden budeme soutěžit o doplněk stravy kloubní výživu Gela Drink Extra. Mrkněte se na podrobnosti na náš web signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Eláni a čekám tě, láska, v 8:30 na Signal Radio. Za chvíli už nám zaspívá George Michael, skupina Soft Cell nebo Belinda Carlisle.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní auto skončilo ve svodidlech na dálnici D1 na 25. kilometru ve směru na Prahu. Tady se tvoří kolona, čekejte zdržení. Nehoda s únikem provozních kapalin vás drží na silnici 611 u obce Odřepsy na Nymbursku. A pozor, na dálnici D1, tady na 50. kilometru ve směru na Prahu havaroval kamion s osobákem. Tak jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

0: Máte naladěné Signál Rádio, týden byl plný zápasů fotbalové ligy mistrů, o víkendu už přijde na řadu nejvyšší domácí soutěž. Na šance ligu přichází s pozvánkou náš sporťák Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Program 8. kola fotbalové ligy odstartuje v sobotu v 15 hodin třemi zápasy. Hrát se bude třeba brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Dále Liberec přivítá Mladou Boleslav a Bohemians Slovácko. V sobotu v 18 hodin se ještě rozehraje utkání na pražské Letné mezi domácí Spartou a Jabloncem. Nedělní program začne už ve 13 hodin duelem Baníku Ostrava s Pardubicemi. Od 15 hodin se představí Viktoria Plzeň proti Olomouci a Zlín hostí Hradec Králové. Zapomenout na nezdar z Ligy mistrů bude chtít Slavia, která od 18 hodin poměří síly na teplických stínadlech.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.

0: Na Signál Rádiu nám dospíval George Michael. Než vyrazíte ven, dobře se oblékněte, místy se budou hodit i deštníky. Přes den totiž bude ze začátku převážně zataženo, na jihovýchodě území s deštěm, ale postupně bude od západu oblačnosti srážek ubývat. Maxima dnes vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě území bude jenom kolem 14. Sobota už bude příjemná, obloha bude polojasná až oblačná, srážky se vyskytnou jenom výjimečně a maxima zítra vystoupí na 18 až 23 stupňů. V neděli pak postupně začne přibývat oblačnost a odpoledne se přidají přehánky nebo déšť. Maxima vystoupí na 19 až 23 stupňů a se zataženou oblohou a srážkami musíme počítat také na začátku nového týdne. V pondělí naměříme 17 až 22 stupňů. Od úterka se pak bude vyjasňovat.
1: Signál Rádio vám hraje to

0: Softcela, Tainted Love, trocha synthpopu při pátku určitě neuškodí. Za chvíli už na signál rádiu Belinda Carlisle. Jsme skoro na startu víkendu, a tak jestli ještě nemáte žádný program na sobotu a neděli, nechte se pozvat na pár pražských akcí od kolegy Honzy Navrátila.
1: Hezký den, putování po pražských víkendových akcích odstartujeme v Chuchli. V sobotu tady totiž proběhne jeden z vrcholů klusácké dostihové sezóny. První koně se na trať vydají už ve 14 hodin. Pokud máte chuť na burčák, bílé i červené víno, tak vyražte na zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad. Právě tady dnes i zítra probíhá už 30. ročník vinohradského vinobraní. V sobotu se bude i korzovat, a to na legendární akci Korzo Krymská. Malá Vršovická ulice nabídne díky

0: restauracím, barům, obchodům a dílnám atmosféru, kterou nabízí pouze velké bulváry. Pokud máte chuť na něco dobrého, tak zkuste akci Ohrada Food Fest, která se už po 13. vrací na Ohradské náměstí. No a mám pro vás také něco poučného. V sobotu se totiž do festivalu Braní k sobě zapojí i archiv bezpečnostních složek. Nabídne ukázky archiválií z roku 1986 a komentované prohlídky depozitářů nebo restaurátorské dílny. Stačí si vybrat a vyrazit. Hezký víkend přeje Honza Navrátil.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Napnout uši by měli milovníci hvězdných válek. Režisér George Lucas během září otevře Star Wars muzeum v Los Angeles. Příprava nového muzea pro fanoušky hvězdných válek trvala dlouhých 17 let a šlo o investici kolem 1 miliardy dolarů. Nová expozice nabídne obrazy, ilustrace, komiksy, fotografie z natáčení a samozřejmě také originální filmové rekvizity. Samotná budova vypadá tak trochu jako vesmírná loď, která přistála uprostřed Los Angeles, a uvnitř bude k vidění více než 1300 vystavených exponátů. Výstavní prostory zaberou plochu přes 9000 metrů čtverečních, což je skoro 1,5 fotbalového hřiště. George Lucas tak proměnil svůj velký sen ve skutečnost a Muzeum hvězdných válek se v Los Angeles otevře návštěvníkům už 22. září.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádio trochu synthpopu, jazzu a Don't Go. Máme 2 minuty před 9 hodinou. Do studia dotančila Lucka Sinková.
1: Vítám. Já rozjímu i tu bolavou krční páteř, co teď mám, že na to se tak dobře tančí. Hezký den.
0: Já jsem si vlastně uvědomil, my jsme dávali včera na naše sociální sítě takovou naši společnou fotku, jak bychom vypadali opravdu v osmdesátkách, a ohlasy posluchačů jsou celkem hezké.
1: Jo?
0: Že nám to tam sluší. No,
1: je, tak, děkuji.
0: Jestli jste ještě neviděli, koukněte na náš Instagram nebo Facebook. Teď to lítá vlastně po všech sociálních sítích, takové ty prompty udělané umělou inteligencí, přiznáváme to úplně na rovinu.
1: My jsme to tam včera dali a hned se opičila konkurence, jsem si všimla, no, rádiová, jo, hned vidíš, další, no, stanice naše konkurenční už to tam odpoledne ládovali, tak já přiznám se, že si mi Řikovi trochu vynadala, protože já šla včera nenalíčená, že jo, a v těch osmdesátkách se to hodně, hodně barvilo a říkám, no ty jsi mě tam nedal nalíčenou, to musíš. No, tak se to přehánilo se vším, s vlasami, s make-upem, no prostě
0: je to pravda.
1: Vším.
0: Ale osmdesátky byly barevné, co si budeme povídat?
1: Ano. Barevné snad budou i zprávy. Poslanci dnes budou schvalovat nový cizinecký zákon a v japonském Tokiu představili sanitku určenou pro humanoidní roboty.
0: Počkej, jakože někde skolabuje robot a oni ho odvezou sanitkou?
1: Ne, je to všecko jinak, uslyšíš to.
0: Dobře. Po zprávách to nejlepší z osmdesátek, skupina Cars, Toto Cutugno a nebo zpěvačka Sandra.
2: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte na silnici 35 u Hodkovic na Liberecku ve směru na Turnov. Bouralo se taky na silnici 9 u Svoru na Českolipsku. Část spadlého nákladu překáží na D1 na 103. kilometru ve směru z Prahy na Brno a ještě D7 na 2. kilometru ve směru na Prahu, tady havarovala auto s motorkou, tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné zářijové dopoledne přeje Lucie Sinková. Poslanci dnes budou schvalovat nový cizinecký zákon. Ten má především digitalizovat povolání a rušení pobytu cizinců a zjednodušit komunikaci s úřady. Elektronicky by se měly vyřizovat také žádosti o pobyt. Sněmovna bude rozhodovat i o změnách náhrady pro Českou poštu a o novele, která má lépe chránit lidi při sjednávání úvěrů. Stavební spořitelny poskytly lidem za prvních 8 měsíců roku úvěry za skoro 31 miliard korun. Ve srovnání s loňskem se objem úvěru zvýšil o čtvrtinu. Počet smluv o spoření naopak meziročně klesl o pětinu. V oblíbených letoviscích na severu Itálie, kam jezdí i tisíce Čechů, po silných bouřkách a přívalových deštích zůstaly zatopené ulice. Nejhůř bylo v oblasti Caorle, Bibione a Lignana. V polovině týdne tu spadlo až 200 ml srážek, voda v ulicích místy sahala po kolena. V japonském Tokiu představili sanitku určenou pro humanoidní roboty. Na první pohled vypadá jako běžné záchranářské vozidlo. Její účel je ale jiný. Neslouží k záchraně lidí, ale k údržbě a opravám humanoidních robotů. Jde o první vozidlo svého druhu v Japonsku.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha se chystá na oslavu letošních nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta Václava Havla. Speciální program se plánuje na 21. září a před budovou nové radnice na Mariánském náměstí nabídne například slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Součástí programu bude také debata se signatářem Charty 77 Františkem Čuňasem Stárkem. Vstupné bude zdarma. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Basketbalistka Eliška Joklová se po konci angažmá v Minnesotě vrací do Žabin Brno. 24-letou reprezentantku čeká už 23. září domácí semifinále kvalifikace Evropské ligy proti Crveně zvězdě Bělehrad. Připomeňme, že Joklová odešla do WNBA na jaře a za Minnesotu odehrála 21 zápasů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude zpočátku zatažený, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm, během dne pak začne oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech přestane pršet až večer. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě maximálně 16 stupňů. Tolik zprávy, počasí a teď 80ky a Jirka.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Máme krátce po 9. hodině, páteční ráno už je za námi a začíná dopolední vysílání Signál Rádia. Jsme zase o kousek blíž k víkendu. My vám ty příští minuty zpříjemníme jednou nahrávkou z magnetofonové pásky. Dost možná, že to bude hit, který jste také kdysi měli nahraný. No a prozradím vám, jaká soutěž vás už čeká příští týden. Tak nikam neodcházejte, jsme vaše Signál Rádio, ve studiu je s vámi Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu zpíval Toto Cutugno a z Itálie teď zamíříme na německou hudební scénu.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes si zahrajeme moji velmi oblíbenou zpěvačku Sandru a její hit Heaven Can Wait. Single vyšel v roce 1988 a v Evropě se píseň stala velkým hitem. Přední místa hitparád obsadila například v Rakousku a nebo Francii. A je to vlastně romantická píseň o touze, blízkosti a pocitu, že když člověk opravdu je s někým, na komu záleží, tak nechce, aby ta chvíle skončila. Je to vlastně takové poselství, že je důležité užít si přítomný okamžik a lásku. Tak tedy zapínám play na Magiči, tady je Sandra a Heaven Can Wait.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Máte naladěné Signál Rádio a teď tady mám něco pro všechny, kdo mají hodně namáhané klouby, třeba prací, sportem a nebo už vám neslouží tolik jako v mládí. Dá se s tím něco dělat? Už příští týden se vám vyplatí poslouchat naše ranní vysílání, protože od pondělí do pátku budeme soutěžit o doplněk stravy kloubní výživu Geladrink Extra a vyhrát budete moci kůru rovnou na celé 3 měsíce užívání. Jestli by se vám tento přípravek hodil, tak si nenechte ujít příští týden naší soutěž. Detaily jsou už teď na našem webu signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál.

kde se nebude koukat pouze na filmy, ale také se potkávat s jejich tvůrci. Dorazí herci, režiséři i známé osobnosti českého filmu. Na programu je 13 soutěžních komedií, besedy i doprovodný program. Festival začne opravdu ve velkém stylu. Na úvod čeká předpremiéra filmu Šipkaři, který se na plátna kin dostane až v říjnu. Kdo se bude smát nejvíc? O tom nerozhoduje jen 9členná porota, ale v rámci ceny Domoměstský hrnec smíchu se totiž hodnotí přímo smích diváků v sále. A zájem o festival tento rok pořádně roste. Už nyní se prodalo více vstupenek než v loni. Takže smích určitě nebude chybět. Pozitivní náladu přeje Luboš Dvořák.

0: vysílání Signál Rádia už se přiblížilo k 10. hodině. Za malou chvíli další zprávy, po nich opět to nejlepší z 80. let. Shakin Stevens, Modern Talking anebo zpěvák Prince.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice 15 u obce Mléko 1 na Litoměřicku. Dvě osobní auta jsou v sobě na silnici 227 u obce Kněževec na Rakovnicku a Praha Michalská ulice u jižní spojky ve směru na centrum. Tady vás drží nehoda dodávky s motorkou. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkikiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kiriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční dopoledne, vítejte u dalších zpráv. Česko mělo v prvním pololetí o 12 200 obyvatel méně. Přirozeným úbytkem ztratilo 21 000 lidí. Migrace naopak přinesla necelých 9 000 obyvatel. Podle posledních měření je tak v Česku necelých 11 milionů lidí. Lidé si události z 11. září 2001 často pamatují velmi živě, ale jejich vzpomínky nemusí být úplně přesné, alespoň to ukázal průzkum mezi více než 3 000 osobami. Mnozí například uváděli, že se o útocích dozvěděli ve škole, což časově nesedí. Podle psychologů totiž silné emoce posilují naši jistotu ve vzpomínku, ne ale nutně její přesnost. 6 indonéských rodičů podalo trestní oznámení kvůli otravám ze školních obědů zdarma. Míří na vládní agenturu, která program řídí. Od jeho loňského spuštění bylo zaznamenáno přes 50 000 případů otrav. Dodejme, že program má zajistit bezplatné jídlo pro 83 milionů školáků a těhotných žen.
0: Co se děje v regionu?
2: Hned 2 stavby z Berounska postoupily mezi 50 top staveb roku 2026. Odborná porota vybrala projekt optimalizace železniční tratě mezi Karlštejnem a Berounem a také přístavbu základní školy Králův dvůr po Čapli. Porota vybírala ze 150 přihlášených staveb z celé republiky. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání titulu stavba roku proběhne 16. listopadu v pražském Rudolfinu. Honza Navrátil, Berounsko.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic v novém ročníku Ligy mistrů poprvé prohráli, pokračuje Petr Plintovič.
3: Předchozí 2 duely Pardubice vyhráli a ani jednou neinkasovali. Ve Finsku už ale narazili. Na ledě Saipy Lapinranti prohráli 2-3. Vítězství Kolína nad Rýnem 5-2 nad Frlundou pak sledovalo 18 104 fanoušků, což je nový rekord soutěže. Hrály se také 2 přípravné zápasy extraligových celků. Mladá Boleslav padla doma 1-2 s Kladnem a Karlovy Vary porazili Spartu 3-2.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude zpočátku zatažený, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm, během dne pak začne oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech přestane pršet až večer. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě maximálně 16 stupňů. Tolik zprávy, počasí a teď 80ky a Jirka.
0: Signál Rádio.
4: Krátce po 10. hodině jste se Signál Rádiem, když se psalo datum 11. září roku 1977, natočil zpěvák David Bowie s Bingem Crosbym vánoční duet pro jeden televizní pořad. Bing Crosby se ale jeho odvysílání už nedožil. Pár dalších zajímavostí z hudební historie 11. zářijového dne připojíme za několik málo minut, tak nikam neodcházejte. Hezký poslech Signál Rádia vám dál ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Také v pátek dopoledne vám dělá společnost Signál Radio a už se k nám přidává i kolega Lukáš Bláha, který vybral pár událostí z hudební historie, které spojuje datum 11. září.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Startujeme v 11. zářijovém dni roku 1977. David Bowie se připojil k Bing Crosbymu, aby nahráli jako duet jeho vánoční píseň Little Drummer Boy. Lehce excentrický Angličan ale odmítl zpívat stejný part s Crosbym, takže je Bowieho část přepsána na Peace on Earth. Jeden z nejpopulárnějších amerických zpěváků a herců všech dob umírá o pouhý měsíc později a ze skladby je vánoční klasika, která se stává ještě populárnější, když MTV začne o několik let později vysílat klip.

Pokračujeme za letopočtem 1982, ve kterém se po několika hubených letech a smrti hlavního kytaristy Terryho Keita skupina Chicago vrátila na první místo zámořského žebříčku singlů. Donesl jí tam skvostný romantický song Hard to say I'm sorry, který do české verze úspěšně předělalo i trio Zagorová, Hložek, Kotwald.

0: smashed into one of the World Trade Center towers.
1: Dnešní vzpomínání můžeme těžko uzavřít jiným datem než 11. zářím 2001. Většina rozhlasových stanic simultánně vysílá místo písní zprávy poté, co teroristické útoky svrhly Světové obchodní centrum v New Yorku. Shodou okolností patří tradičně úterý, které bylo před 25 lety v kalendáři, ve Spojených státech vydávání hudebních novinek. Ale to je to poslední, na co někdo myslí. Muzika začne léčit rány až později. Poklidně strávený víkend vám přeje Lukáš Bláha.
2: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Máte naladěné páteční vysílání Signál Rádia. Závěr pracovního týdne u nás vždy patří lásce a těm nejkrásnějším baladám 80. let. Už dnes večer od 9 hodin vás na našich vlnách čeká pravidelný pořad The Power of Love, tedy 5 hodin hudby, která umí pohladit, přinese romantickou náladu a vytvoří příjemnou atmosféru pro večer ve dvou. The Power of Love, to je 5 hodin krásných ploužáků a písniček o lásce. Tak si ty nejlepší balady 80. let nenechte ujít tady u nás na Signál Rádiu. Začínáme v 9 a romantické písničky u nás budou znít až do 2 do rána.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Italská zpěvačka Spáňa na Signál Rádiu, máme 10 hodin 40 minut. Lukáš Bláha je se mnou ve studiu, ahoj.
1: Ano, ahoj.
0: Normálně tady vítám Lukáše Frejlicha.
1: Lukáš,
0: my ho zdravíme druhého Lukáše na dovolenou, ať si užije volno. Ty máš před sebou dnešní odpoledne, my máme všichni před sebou víkend. Ono už to na koupačku úplně nebude, ale myslím si, že si na své přijdou milovníci dobrého vína, protože probíhají různá vinobraní. Dokonce Břevnovský klášter v Praze pořádá 15 let oslavu svého znovu otevření pivovaru, takže i milovníci piva si přijdou na své.
1: Všechny nápoje.
0: No a já jako milovník sladkého asi vyrazím do Ploskovic na Litoměřicku, protože tam se konají makové slavnosti.
1: No tak to je nejvíc. A nedaleko zahrada Čech 50. výročí.
0: Utilové zahradníci.
1: Přesně tak. Jel jsem kolem, nádhera, 50. Skytek si tam udělali 50.
0: Takže, přátelé, je co vybírat.
1: Přesně tak.
0: Hlavně ale zůstaňte se Signál Rádiem.
1: Tak.
0: Loučí se Jirka, s vámi dál bude Lukáš a my se spolu slyšíme v pondělí. Ahoj.

0: I zpěvačka Sophie B. Hawkins vám se tedy signálu přála pohodové páteční dopoledne. Za 4 minuty už odbije 11. Dáme si tak čerstvé zprávy, které připravila Lucka Sinková a po nich opět 80 v podání Blondie, Cindy Youngblooda nebo starší.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem míříme na tuzemské silnice D1 173. kilometr ve směru Brno. Zde došlo k nehodě osobního auta. Dvě osobní vozidla jsou v sobě nedaleko přímo v Brně v ulici Milady Horákové a ještě máme bouračku na pražském okruhu 24. kilometr směr D1. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční dopoledne přeje Lucie Sinková. ANO navrhlo, aby sněmovna přednostně jednala o vyšší ochraně zájemců o úvěr. Novela zavádí horní hranici nákladů na půjčky a omezuje reklamu, která by mohla naznačovat, že půjčka zlepší finanční situaci. Zpochybnit smlouvu kvůli nedostatečnému posouzení schopnosti splácet by podle návrhu mělo být těžší. Prezident Petr Pavel příští neděli odletí do USA v čele delegace na valné shromáždění OSN. V New Yorku chystá schůzky a přednese národní projev. Cestu uzavře v Nebrasce, jak uvádí Hrad. Polskou železniční dopravu dnes postihly rozsáhlé komplikace kvůli protestní akci strojvedoucích, kteří na přejezdech zpomalují vlaky a to se projevuje na zpožděních. Cesta některými spoji se prodloužila o 2 až 3 hodiny.
0: Co se děje v regionu?
2: Rekonstrukce lanové dráhy na Pražský Petřín v plném proudu a vstupuje do další fáze. Jde o zkušební jízdy nově zrekonstruovaných vozů po opravené trati. Zkušební provoz lanovka zahájí v úterý 22. září podle jízdního řádu v 7 hodin ráno. Jezdit bude ze spodní stanice Újezd do stanice Petřín s mezistanicí nebo Zízek v 10-minutových intervalech. Jednorázové jízdné vyjde na 100 korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Velkolepou show na náměstí v Neapoli začalo včera večer mistrovství Evropy volejbalistů a domácí reprezentaci na cestě. Za první půlhodinu nezastavil ani déšť. Na konci prvního setu pršelo v kuse půl hodiny. Dodejme, že úřadující mistři světa v těžkých podmínkách a v prvních utkání pod otevřeným nebem porazili Švédy 3-0.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převážně zataženo v jihovýchodní polovině území s občasným deštěm a k večeru bude déšť od západu pozvolna ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 13 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Lukáš.
0: Signál Rádio.
3: Přesně, tak ze studia už vás moc zdraví Lukáš Bláha. Já vás vezmu do lesa, protože v Česku se objevil úplně nový druh houby. Více se o něm dozvíte za chvíli. Příjemný páteční dopolední poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dopolední signál Siliny k vašim uším a já se ptám, tak co, rostou u vás, nemám na mysli vlasy, ale pochopitelně houby. Hovořím o nich z prostého důvodu, že se na našem území objevil úplně nový přírůstek, jehož přítomnost v českých lesích vyvolávala dlouho spekulace, teď už ale podle odborníků skutečně tady hřib škýhlotřený. Jak ho poznáte, má nápadně vysokou nohu a malý klobouček, takový stožár mezi ostatními houbami. Tenhle dlouhán pochází ze Severní Ameriky a do Česka si to přimašíroval z Pobaltí. No a i když jde prý o velmi jedlou a chutnou houbu, její migrace do tuzemských lesů budí i mezi mykology obavy. Zmíněný hřib se totiž dle jejich názoru dobře usadí v novém prostředí a je schopen vytlačit stávající druhy, které v dané lokalitě rostou. To je lesičák. Snad se mu to nepovede a vám všem hezké stále ještě páteční dopoledne. I díky Blondie.

0: Krátce před půl dvanáctou z dopoledního signálu Brian Adams Heaven a právě k nebi se v předvečer 25. výročí vzneslo v New Yorku 2977 dronů, každý za jednu oběť 11. září a společně opět vytvořili legendární dvě věže Světového obchodního centra. Podle videí to byla moc hezká důstojná podívaná. Tady u nás zase vynikající poslouchaná, budou 80kový tým nebo Peča Boys. Dobré dopoledne.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
2: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

Ladíte signále jako splněný sen, by tenistka Taylor Townsendová brala triumf ve čtyřhře na US Open, kde dnes od 18 hodin narazí ve finále s naší Kateřinou Siňakovou na americkou dvojici Krugerová Montgomeryová. Před utkáním o titul, kterým by s českou hráčkou zkompletovala kariérní Grand Slam, prý nervozitu necítí. Tak držíme palce, aby to tak zůstalo, a další nejen sportovní aktuality pro vás chystáme do zpráv celou, tedy za 20 minut. Nenechte si je ujít.

0: Po vlnách signálu jsme s Bon Jovi a jejich absolutní romantickou klasikou Always dopluje téměř k 12. Za 2 minuty je tu. Dáme si tím pádem polední zprávy. Připravila je Lucka Sinková a v příští hodině Village People, Fleetwood Mac nebo Kylie Minogue s Jasonem Donovanem. Čili opět to nejlepší, co se urodilo v 80.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehodu máme ve Znojmě, Mašovická ulice, došlo zde k havárii 2 osobních vozidel a spozorněte na dálnici D3, 122. kilometr směr České Budějovice, kde je pro poruchu odstavená dodávka. Ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 12. hezký páteční den s datem 11. září přeje Lucie Sinková. Sněmovna by mohla ještě dnes projednat novelu, kterou chce vláda lidem od 80 let zvýšit důchod a také zvednout penzi pracujícím důchodcům. Zítřek přinese chladné ráno, místy teploty klesnou k 5 stupňům, přes den se ale oteplí až na 23. Na Moravě a ve Slezsku se ráno mohou objevit mlhy, během dne bude většinou polojasno až oblačno. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings, povolil to antimonopolní úřad. Podmínkou spojení je, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya, a to ve prospěch jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynul lhůta pro podání rozkladu. Celosvětová denní nabídka ropy podle Mezinárodní agentury pro energii klesne o 5,75 milionu barelů, tedy na 100,75 milionu barelů. Ještě v červenci agentura očekávala pokles o 4,25 milionu barelů denně. Obnovené boje mezi Spojenými státy a Íránem oddálí návrat k normálu a plné obnovení dodávek z blízkovodních zemí očekává až v příštím roce.
0: Co se děje v regionu?
2: Rezidenti, kteří budou parkovat v nově otevřeném parkovacím domě na Opatově, mají důvod k radosti. Za dlouhodobé parkování zaplatí totiž méně, než se původně předpokládalo. Praha 11 snížila měsíční nájemné z původních 2200 na 1760 korun. Parkování tak vyjde na necelých 59 korun denně. Z celkové kapacity 495 stání bude stovka určena pro dlouhodobé parkování místních obyvatel. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisté Olomouce vstoupí do nové extraligové sezóny s novým trenérem a výrazně pozměněným kádrem. Na střídačku Hanáku se po 12 letech vrátil Petr Fiala. Jehož hlavním úkolem bude vyhnout se baráži. Olomouc ale míří výš, chce postoupit alespoň do předkola playoff. Sezónu zahájí příští týden ve středu 16. září doma proti Spartě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převážně zataženo, na Moravě a ve Slezsku místy i na jihu Čech s občasným deštěm. A večer bude déšť od západu pozvolna ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 13. Na Signál Rádio 80 a s nimi Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio.
3: Ano, jsem tady a brzy vám prozradím, z jakého důvodu se nám bude lépe cestovat na pražské letiště Václava Havla. Počkejte si na to a mějte bezvadné 11. zářijové už odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Páteční odpolední signál zní ve vašich přijímačích a přílety na pražské letiště Václava Havla budou o něco příjemnější. Pasová kontrola na prvním terminálu se totiž rozšíří, přibude 5 přepážek a 4 samoobslužné brány. Více nám k tomu poví mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
1: I když budou práce rozděleny do jednotlivých etap tak, aby byl dopad na provoz letiště co nejmenší a omezení kapacity hraniční kontroly minimální, může v průběhu přestavby dojít k dočasnému omezení pasové kontroly a vzniku front. Připomínáme, že občané Evropské unie mohou jít přímo na přepážky a EasyGate gatey pro evropské pasy, jelikož se jich evidence do systému Enter-Exit systém netýká.
0: Na letišti se taky rozroste prostor, kde turisté čekají na hraniční kontrolu. Samotné práce na rozšíření přepážek pasové kontroly začnou v polovině září. Hotovo má pak být do konce dubna příštího roku. Tak ať to klapne.

0: 3 minuty nám chybí do půl jedné, je s vámi Signál Rádio a kromě už zmiňovaného smutného výročí 25 let od teroristických útoků na Ameriku, je tu jedno o dost veselější. Přesně před 60 roky se stali českoslovenští volejbalisté na domácím šampionátu mistry světa. A když jsme u sportu, kulaté 50 slaví jediný Čech ve Formuli 1 Tomáš Enge. No a pochopitelně tež nezapomínejme ani na Denisy, mající dneska svátek, tak speciálně pro ně zanedlouho poletí z playlistu 80 od Modern Talking nebo OMD. Pěkné odpoledne.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Doznívají modrý tanky, vy si dáváte signál a proč se o nezadržitelně blížícím se víkendu vyplatí vyrazit na brněnský autodrom, ví nejlépe náš tamní kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Takřka 40 monopostů Formule 4, závodní speciály GT a cestovní vozy se o tomto víkendu představí na Creditas Automotodromu Brno. Závodní program Masaryk Racing Days doplní pitwalk, autogramiády, talk show a závodní simulátory, výstava závodních vozů a sobotní kino na cílové rovince. Hlavním sportovním tahákem ale bude samozřejmě šampionát F4 Central European Zone s takřka 40 mladými závodníky a závodnicemi. Formule 4 představuje jednu z nejdůležitějších prvních zastávek na cestě profesionálním motorsportem a funguje jako základní odrazový můstek v pyramidě, na jejímž vrcholu stojí Formule 1. Brněnský podnik tak ode dneška do neděle nabízí příležitost sledovat mladé talenty na startu jejich kariéry před postupem do vyšších pater formulových sérií. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: pátečním odpoledním vysílání Signálu jsme vzpomínali i na roxeťáky. 3 minuty nás dělí od 13. hodiny. Ve studiu už je tak se mnou Lucka Sinková, nese nejnovější zprávy a po nich se můžete těšit opět na 80kové pecky od Eni, Roda Stewarta nebo Fancy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nejdřív, jak to aktuálně jezdí, nehodu máme v Praze, v Klimenské ulici došlo ke střetu dodávky s osobním autem, bouralo se i v Brně, v Rajsigově se potkali nákladní auto s osobním, havárii máme v Liberci, Kubelíkova ulice, 2 osobní auta v sobě a obezřetní ještě buďte na D11, 13. kilometr ve směru Hradec Králové, tam je pro poruchu odstavené nákladní auto, taky v těchto místech nohu z plynu a šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech s Kohoutem logo.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké zářijové odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel příští neděli odletí do Spojených států v čele české delegace na valné shromáždění OSN. V New Yorku se setká s představiteli OSN a dalšími státníky a ve středu přednese národní projev. Cestu uzavře v Nebrasce, kde se setká s tamním guvernérem a představiteli národní gardy. A cesty ministra obrany Jaromíra Zuny do Lublaně a Baku přidala vláda do seznamu plánovaných letů ústavních činitelů. Do Ázerbajdžánu se chystá i ministr dopravy Ivan Bednárek. Volby ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko příští týden vyhraje strana AFD, zatímco hlasování v Berlíně ovládne strana levice. Podle průzkumu AFD Mecklenbursku-předním Pomořansku získá 37% hlasů a levice v hlavním městě 23%. Připomeňme, že volby se konají příští neděli, tedy 20. září.
0: Co se děje v regionu?
2: Rezidenti, kteří budou parkovat v nově otevřeném parkovacím domě na Opatově, mají důvod k radosti. Za dlouhodobé parkování zaplatí totiž méně, než se původně předpokládalo. Praha 11 snížila měsíční nájemné z původních 2200 na 1760 korun. Parkování tak vyjde na necelých 59 korun denně. Z celkové kapacity 495 stání bude stovka určena pro dlouhodobé parkování místních obyvatel. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Švýcarský hokejista Kevin Fiala zmešká začátek přípravného kempu Los Angeles Kings před startem nové sezóny NHL. 30-letý útočník českého původu podstoupil další operaci nohy, kterou si zlomil na únorovém olympijském turnaji v Miláně. Připomeňme, že za Los Angeles hraje Fiala od roku 2022, kdy ho klub získal z Minnesoty a podepsal s ním tehdy 7-letou smlouvu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převážně zataženo na Moravě a ve Slezsku místy i na jihu Čech s občasným deštěm. A večer bude déšť od západu pozvolna ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 13. Na Signál Rádio 80 a s nimi Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Díky za zprávy a slovo Lucko a v nejbližších okamžicích by měli zbystřit především fanoušci fenoménu jménem Star Wars. Chystá se totiž otevření jeho muzea. Tak ať si užíváte hvězdné odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ze signálu vám všem klidné páteční odpoledne, ale na moment se ještě vrátíme do dnešního rána, kdy kolega Jirka Svoboda, který s vámi pravidelně vstává mezi 6 a 9, zjistil zásadní informaci pro milovníky Star Wars.
1: Příprava nového muzea pro fanoušky hvězdných válek trvala dlouhých 17 let a šlo o investici kolem 1 miliardy dolarů. Nová expozice nabídne obrazy, ilustrace, komiksy, fotografie z natáčení a samozřejmě také originální filmové rekvizity. Samotná budova vypadá tak trochu jako vesmírná loď, která přistála uprostřed Los Angeles a uvnitř bude k vidění více než 1300 vystavených exponátů. Výstavní prostory zaberou plochu přes 9000 metrů čtverečních, což je skoro 1,5 fotbalového hřiště. George Lucas tak proměnil svůj velký sen ve skutečnost a Muzeum hvězdných válek se v Los Angeles otevře návštěvníkům už 22. září.

0: Krátce před půl druhou na Signál Rádiu jsme valili šrouby do hlavy z Lucí. No a je potřeba taky připomenout, že 11. zářijový den je vzhledem k okolnostem je den žádné zprávy, dobré zprávy. Ano, tak ať vám k vám plynou jen ty dobré zprávy. Já mám jednu takovou, že se můžete velmi brzy těšit na speciální 80-kový magneťák a v něm jednu extra peckou depešáku. Hezké odpoledne.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Otevřeli jsme své srdce, máte ten správný odpolední signál, protože po Madoně přijde další legendární interpret.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tuším, že mnoho z vás si na nějaký ten nosič následující kapelu nahrálo či přímo zakoupilo, protože Depešáci to není jen muzika, ale životní styl. A tehdy téměř přesně před 40 lety parta kolem Davea Gehena trochu zmátla své fanoušky, když krátce po sobě vydala z alba Black Celebration dva singly podobných názvů. Nejdřív A Question of Lust a potom A Question of Time, aby se to hezky pletlo.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Bondovská vzpomínka na rakovou babičku nás Féteru signálu dovedla až málem ke 14. Čekají vás tak aktuální zprávy, které má Lucka Synková. A i v příští hodině to nejlepší, co přinesly 80. Ricky a Povery, CC Catch nebo Sandra.
1: Signál rádio doprava.
0: Jdeme do provozu. Nehodu máme v Praze na jižní spojce za Lanovým mostem směr Černý most. Potkali se tam hned dvě osobní auta s dodávkou, takže počítejte se zdržením. A to i na Pražském okruhu 59. kilometr směr D1. Tady dodávka s osobním autem v sobě a do třetice v metropoli se bouralo v Kladenské. Tady došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 14:00 hezký páteční den přeje Lucie Sinková, jsou tu další zprávy. Sněmovna během odpoledne projednává vládní novelu důchodů. Lidem od 80 let má penze růst o 500 korun, následně o 1000 korun. Pracujícím důchodcům chce vláda od roku 2028 zvýšit důchod o 1,5% za každý odpracovaný rok. Zítřek přinese chladné ráno a místy teploty klesnou k 5 stupňům. Přes den se ale oteplí až na 23. Na Moravě a ve Slezsku se mohou objevit mlhy a během dne ale bude většinou polojasno až oblačno. Situace v oblastech zasažených ničivými povodněmi v Nepálu zůstává vážná. Kromě bezprostředních následků katastrofy čelí lidé momentálně zvýšenému riziku šíření průjmových onemocnění. Adras se proto na pověření vlády zapojuje do distribuce vakcín proti choleře spolu s armádou a dalšími organizacemi. Kvůli zablokovaným silnicím a strženým mostům vše probíhá za pomoci dronů.
0: Co se děje v regionu?
2: Multižánrový festival k nedožitým 90. narozeninám prezidenta Václava Havla chystá Pražský hrad. V období od letošního října do ledna příštího roku nabídne v prostorách hradu divadlo, film, design a třeba také veřejné besedy nad myšlenkami a nad odkazem Václava Havla. Lákadlem bude například česká premiéra nově objevené a dopracované Havlovy hry. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Program 8. kola fotbalové ligy odstartuje zítra ve 15:00 třemi zápasy. Hrát se bude třeba brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Dále Liberec přivítá Mladou Boleslav a Bohemian Slovácko. V 18:00 se ještě rozehraje utkání na pražské Letné mezi domácí Spartou a Jabloncem. A nedělní program začne už v 13:00 duelem Baníku Ostrava s Pardubicemi. Od 15:00 se představí Viktorka proti Olomouci a Zlín hostí Hradec Králové. Zapomenout na nezdar z ligy mistrů bude chtít Slavia, která v neděli od 6 večer poměří síly na teplických stínadlech.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převážně zataženo na Moravě a ve Slezsku místy i na jihu Čech s občasným deštěm. A večer bude déšť od západu pozvolna ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 13. Na Signál Rádio 80 a s nimi Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio.
3: A den, který před 25 lety změnil svět, zasáhl pochopitelně též muziku, ale děly se i jiné věci, třeba vznikl jeden výjimečný vánoční duet. Další podrobnosti o hudební minulosti, vztahující se k datu 11. září, si dáme už zanedlouho. Nenechte si je ujít a mějte bezvadné páteční odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byla CC Catch, vy jste se Signálem, a protože Vánoce už tu budou za 2,5 měsíce, tak se tyhle svátky promítly i do dnešních střípků z historie muziky.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Startujeme v 11. zářijovém dni roku 1977. David Bowie se připojil k Bing Crosbymu, aby nahráli jako duet jeho vánoční píseň Little Drum Boy. Lehce excentrický Angličan ale odmítl zpívat stejný part s Crosbym, takže je Bowieho část přepsána na Peace on Earth. Jeden z nejpopulárnějších amerických zpěváků a herců všech dob umírá o pouhý měsíc později a ze skladby je vánoční klasika, která se stává ještě populárnější, když MTV začne o několik let později vysílat klip.

Pokračujeme za letopočtem 1982, ve kterém se po několika hubených letech a smrti hlavního kytaristy Terryho Keita skupina Chicago vrátila na první místo zámořského žebříčku singlů. Donesl jí tam skvostný romantický song Hard to say I'm sorry, který do české verze úspěšně předělalo i trio Zagorová, Hložek, Kotwald.

0: crashed into one of the World Trade Center towers.
1: Dnešní vzpomínání můžeme těžko uzavřít jiným datem než 11. zářím 2001. Většina rozhlasových stanic simultánně vysílá místo písní zprávy poté, co teroristické útoky svrhly Světové obchodní centrum v New Yorku. Shodou okolností patří tradičně úterý, které bylo před 25 lety v kalendáři, ve Spojených státech vydávání hudebních novinek. Ale to je to poslední, na co někdo myslí. Muzika začne léčit rány až později. Poklidně strávený víkend vám přeje Lukáš Bláha.
2: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Tenhle song ani po mnoha letech není vůbec bad. Michael Jackson, posloucháte Signál Radio. Za 3 minuty bude třetí teprve, ale víkend, ten už k nám jde mílovými kroky a pokud vám zatím chybí nápady, kam se o něm vrtnout, pak neváhejte naťukat do vašich vyhledávačů signalradio.cz a následně kliknout na záložku aktuality. Tam najdete spoustu tipů na zajímavá místa a za chvíli přidáme nějaké i z našeho vysílání. Do té doby 80-kový Inexis či Milli Vanilli. Dobré odpoledne.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Radia. Signál Radia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál.

0: famózní vzpomínka na Inexis. Odpolední signál je to, co si dopřáváte. Jsme na prahu víkendu, tak se teď nechte v klidu pozvat na akce, které pro vás vybral Honza Navrátil.
1: Hezký den, putování po pražských víkendových akcích odstartujeme v Chuchli. V sobotu tady totiž proběhne jeden z vrcholů klusácké dostihové sezóny. První koně se na trať vydají už ve 14 hodin. Pokud máte chuť na burčák, bílé i červené víno, tak vyražte na zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad. Právě tady dnes i zítra probíhá už 30. ročník vinohradského vinobraní. V sobotu se bude i korzovat, a to na legendární akci Korzo Krymská. Malá Vršovická ulice nabídne díky restauracím, barům, obchodům a dílnám atmosféru, kterou nabízí pouze velké bulváry. Pokud máte chuť na něco dobrého, tak zkuste akci Ohrada Food Fest, která se už po 13. vrací na Ohradské náměstí. No a mám pro vás také něco poučného. V sobotu se totiž do festivalu Braní k sobě zapojí i archiv bezpečnostních složek. Nabídne ukázky archiválí z roku 1986 a komentované prohlídky depozitářů nebo restaurátorské dílny. Stačí se vybrat a vyrazit. Hezký víkend přeje Honza Navrátil.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji

pod jejich příboji. Já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Absolutní legenda, vyrobená v Anglii, Elton John nás na vlnách signálu dostal téměř k 15. za 3,5 minuty odbije. Před námi jsou tudíž nové zprávy, přichystala je Lucka Koldová a v další hodině uslyšíte Bonnie M., Johna Farnhama nebo Ultravox, čili ty nejlepší 80.
1: Signál rádio doprava.
0: To vypadá na tuzemských silnicích D2, druhý kilometr ve směru Brno, čili na příjezdu k jihomoravské metropoli. Došlo zde ke střetu dvou osobních vozidel, zůstává tam neprůjezdný jeden pruh. D11, 99. kilometr ve směru Hradec Králové, zde havárie nákladního auta a ještě míříme do hlavního města. Ve Frejově se potkali osobní auto s motocyklem. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Krásné páteční odpoledne. Právě máme něco málo po 15. hodině a ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme se spolu podívat na přehled událostí. Bývalý prezident Miloš Zeman připustil, že ho láká možnost znovu kandidovat na Pražský hrad. V pátečním pořadu k věci na CNN Prima News ale zároveň uvedl, že ho od kandidatury odrazují vlastní omezení. Například by se podle svých slov musel vzdát vášně pro čtení knih. Měsíc v pondělí kolem poledne a odpoledne postupně zakryje Venuši. Nezvyklý astronomický úkaz bude za příznivého počasí možné sledovat nízko nad jihovýchodním obzorem. Zkušenějším pozorovatelům postačí i malý dalekohled. Lídr protiimigrační alternativy pro Německo v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund vyvolal pobouření svým výrokem o výrobě zbraní a snaze jeho strany o deportace migrantů. Dnes o tom píše agentura DPA. Alternativa s převahou vyhrála volby do Sasko-Anhaltského zemského sněmu a Siegmund má šanci stát se příštím premiérem této spolkové země.
0: Co se děje v regionu?
2: Další rozšíření výjezdových základen záchranné služby chystá pražský magistrát. Modulární výjezdové základny, které posílí dostupnost přednemocniční péče a stabilizují síť záchranky, vzniknou v Modřanech, Suchdole a také v Kunraticích. Modulární výjezdové základny, které vyjdou každá na 35 milionů korun, jsou navrženy jako dočasné stavby s možností přemístění podle aktuálních potřeb záchranné služby. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Fotbalisté Slávie sahali v Lize mistrů po vítězství. Nakonec nemají ani bod. Duel v Edenu proti Racingu Lán sledoval Petr Plintovič.
3: V prvním poločase se diváci v Edenu gólu nedočkali. Krátce po pauze byl navíc vyloučen konečný a Slávia dohrávala v deseti. I v oslabení, ale svým druhým gólem v zápase poslal sešívané do vedení 2-1 Šturm. To už běžela 88. minuta. Hráči francouzského týmu přesto ještě dokázali skóre otočit a úvodní zápas letošní Ligy mistrů vyhráli v Praze 3-2. Za hosty se trefil i bývalý hráč Slávie, Senegalec Abdallah Sima.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude sobota polojasná až oblačná, zejména v Čechách s ojedinělými přehánkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku místy, jinde jen ojediněle vyskytovat mlhy. Foukat bude slabý proměnlivý vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 23 stupni, na severovýchodě a východě území kolem 17, v 1000 metrech na horách kolem 13 a v Beskydech okolo 10 stupňů Celsia. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji krásné páteční odpoledne.
0: Signál Rádio.
4: Děkujeme moc, Lucko, a brzy se spolu ještě vydáme do Litoměřic, protože tam dnes odstartoval jubilejní 50. ročník jedné legendární akce pro kutily všeho druhu. Moje jméno je Lukáš Bláha a přeju vám pohodový poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

zpíval nám Jorfanhem. Odpolední signál je to, co slyšíte, a míříme směr severní Čechy, protože v Litoměřicích dnes zahájili jubilejní 50. ročník podzimního veletrhu Zahrada Čech. Zájemci o zahradnický sortiment, chalupářské vybavení či věční kutilové mají na návštěvu celkem 6 dní, protože akce potrvá do 16. září. A součástí letos bude vzhledem k významnému výročí je expozice v pavilonu H, nazvaná Pohádka Zahrady Čech, aneb Jak to všechno začalo, která mapuje historii, současnost i možné budoucí směřování veletrhu. Organizátoři cílí výše než loni, kdy akci navštívilo zhruba 57,5 tisíce lidí a doufají v nový návštěvnický rekord. Mohlo by se to povésti, protože zájem byl zřejmý hned během dnešního rána. Desítky lidí čekali před vstupní branou už kolem 8:30, tedy dávno před otevřením. U stánků pak nejžavějším zbožím byl tradičně česnek, hojný zájem byl rovněž o ovocné stromky a zahradní rostliny. A navíc svými vystoupeními ozdobí 50. zahradu Čech 80kové hvězdy jako Jirka Korn nebo Heidi Janku. Tohle už od nás Boniem. This is the story of my baker.

0: Krátce před půl čtvrtou ze Signál Rádia The Farm, britská parta, která určitě ovlivnila svým způsobem i jinou, mnohem slavnější, mám na mysli Oasis. No a vy od včerejška můžete vyrazit na dokument, který se jmenuje názvem jejich velkého hitu Don't Look Back in Anger, tedy neohlížej se rozlobeně nebo ve špatném, ve zlém se neotáčej, o tom, jak se zlobiví bráchové Gallagherové usmířili a o návratu právě Oasis na koncertní pódia. Tak to je docela pěkný tip na to, kam vyrazit do kina. Jinak, co se týče muziky, tak za chvilku, jak jinak než osmdesátky, Judith Mix, taky Dion Warwick. A nezapomeňte, že dneska večer, tak jako vždycky úderem 21. hodiny, se můžete těšit a relaxovat u The Power of Love, tedy 5 hodin muziky, která má pouze takové ty uklidňující jemné tóny. Tak si to užijte.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zalívaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: s vámi Signál Rádio za 3 minuty 3/4 na 4, to znamená nejvyšší čas, aby tady u nás došlo ke střídání za mikrofony. Proto dorazil Áďa Adam. Ahoj, Áďo.
1: Ahoj, Luky.
0: Já se tě dneska musím chtě nechtě zeptat, co jsi dělal 11. září 2001? To je podpásovka, víc.
1: Já byl na světě? Já to počítám. byl jsem. Pár měsíců, takže no, jsem asi, nevím, spal jsem, podle mě.
0: Takže čili jako tvoje vzpomínky na to, co se stalo před 25 lety, tedy vlastně útoky na Ameriku teroristické, to se ti vůbec jako vlastně...
1: To se mě netýkalo, ne. Já jsem měl jiný problém.
0: Tenkrát jiné starosti,
1: já jsem přemýšlel, jestli jako budu spát, nebo jestli se najím, nebo tak. Já jsem krátce po porodu, to moje maminka vždycky říká, já jsem furt jenom řval, takže já jsem pravděpodobně brečel.
0: Takže vlastně byly jenom dvě možnosti, buď že z tebe bude zpěvák, nebo moderátor.
1: Myslím si, že jsem si vybral správně. Jako, nebudu tady zpívat, abych to potvrdil.
0: Ještě jedna věc k tomu, že v podstatě to mi vyprávěl Martin Hovorka, já jsem to vůbec netušil, náš kolega, Signály světový hitparád zítra zase od 18 hodin, že král popu, vlastně tehdy, ovlásek unikl smrti, protože zaspal a zmeškal plánovanou schůzku na vrcholku jednoho z dvojčat Světového obchodního centra.
1: Ty brděl, no, to jsou osudy.
0: To jsou velké věci. A jeho maminka mu volala, když se to stalo, protože věděla, že má tu schůzku. A vlastně on spal, takže jí nebral telefon. No, ta musela být úplně jako... No, radši nemyslet. Tak pojďme na veselější věci. Po 16. hodině samozřejmě Áďa, užij si to.
1: Přesně tak, pojďme si zvednout náladu dalšími 80.
0: Ne, že tady budeš křičet.
1: Ne, ani zpívat, no, radši nebudu.
0: Lukáš Blaha se loučí a zítra ráno v 8, ahoj.

0: Hladíte odpolední vysílání Signál Rádia, moc vás zdravím a než přejdeme k další muzice, tak se ještě vrhneme na zprávy a podíváme se také, co máme nového v dopravě. V příští hodině nám tady budou například znít Phil Collins, Nina nebo Laidback. Tak si užívejte s námi společně tohleto odpoledne.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu dvou osobáků máme v Praze v ulici Sulická. Projíždějte tam opatrně. V hlavním městě buďte také opatrní na nehodu v ulici Lomnického. Klidnou jízdu vám přejeme se Signála Rádiem.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových stříků.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 11. září, něco málo po 16. hodině a další přehled událostí je tady. Pěkné páteční odpoledne vám přeje Lucie Koldová. Úvodní schvalování novely, kterou chce vláda lidem od 80 let věku zvyšovat v pětiletých intervalech jejich důchod o 500 korun měsíčně, dnes sněmovna nedokončila. Rozhodla o tom na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé. První kolo schvalování normy, která má zároveň zvednout penzi pracujícím důchodcům, tak poslanci dokončí na některé z příštích schůzí. V Česku bylo ke konci června evidováno 7071 kontaminovaných míst, která je nutné prozkoumat. Podle Zdeňka Suchánka z České informační agentury životního prostředí by základní prověření jedné lokality stálo zhruba 5 milionů korun. V New Yorku začala pieta za oběti teroristického útoku na dva mrakodrapy světového obchodního střediska, od něhož dnes uplynulo 25 let. Ceremoniálu u památníku tzv. Dvojčat se účastní všichni žijící ex-prezidenti USA. Prezident Donald Trump v New Yorku není. Očekává se, že promluví na pietním ceremoniálu u Pentagonu, který byl před čtvrt stoletím také cílem útoku.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha se chystá na oslavu letošních nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta Václava Havla. Speciální program se plánuje na 21. září a před budovou nové radnice na Mariánském náměstí nabídne například slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Součástí programu bude také debata se signatářem Charty 77 Františkem Čuňasem Stárkem. Vstupné bude zdarma. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Tomáš Machač vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti USA. Nahradil ho Adam Pavlásek. V tiskové zprávě to oznámil kapitán Tomáš Berdych. Duel o postup na finálový turnaj se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V sobotu očekáváme polojasno až oblačno, zejména v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku místy, jinde ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě území kolem 17, v 1000 metrech na horách kolem 13 a v Beskydech okolo 10 stupňů. Zprávy pro tuto hodinu jsou za námi. Dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Jste na vlnách Signál Rádia, odbyla 16. hodina a od mikrofonu se vám hlásí moderátor Áďa Adam. A už za pár minut se podíváme blíže na jedno zajímavé výročí ze světa hokeje. Mezitím se mikrofonu ujmou například Laidback.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Společnost vám dělá Signál Radio. Už v nadcházející sezóně si hokejová extraliga připomene 90 let od úplně prvního ligového zápasu na našem území. Tahle událost by podle ředitele soutěže Martina Loukoty mohla atakovat rekordní návštěvnost.
1: Ta meta pro nás, když to řeknu v základní části, je v poslední době prostě nastavená tak, že 2 miliony diváků, nechci říct, že je povinnost, ale je to něco, k čemu jako zlížíme. Plus pak záleží na playoffu, kolik se hraje celkově utkání, kde se ta návštěvnost pohybuje zhruba na v součtu prostě 2,5 milionů podle toho, jaké vlastně týmy se dostanou do playoffu, jak velkou mají kapacitu těch hal. Takže my určitě chceme atakovat ty 2 miliony a pevně věřím, že můžeme překročit i ten celkový rekord.
0: A ještě doplním, že speciální zápas se odehraje v retro stylu v neděli 3. ledna příštího roku. Týmy proti sobě nastoupí ve speciálních historických dresech.

0: Tohle je Signál Radio, kde nám zněl Phil Collins a kde budete moct opět vyhrát lákavou cenu. A to hned od pondělí. Příští týden od pondělí do pátku budeme totiž soutěžit každé ráno o kloubní výživu doplněk stravy Geladrink. Tentokrát budete moct vyhrát Geladrink Extra, který je určený všem, kteří potřebují kloubní výživu extra silnou. Když zodpovíte správně soutěžní otázku, získáte balení na 3 měsíce užívání. Tak nezapomeňte číslo do našeho studia 910 260 910, a pro více informací můžete také navštívit naše webovky www.signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádi.

0: Posloucháte Signál Radio, kde nám zněl Petr Kotwald a ještě nám tady budou hrát například Alphaville, Ottawa nebo Tears for Fears.
1: Signál Radio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
2: Když slyšíš tohle,

0: Budete na vlnách Signál Rádia, kde pro vás máme nachystanou už další skvělou hudbu z minulých let. Těšit se ještě můžeme na takové hvězdy, jako jsou Laura Brenigan, Eric Carmen nebo Sandra. Mezitím nás ještě teda čekají zprávy a aktuální dopravní situace.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Povralo se v Praze v ulici Náměstí 14. října, kde by měl být kvůli srážce dvou osobáků neprůjezdný levýzdní pruh. Počítejte tam kvůli tomu se zúžením a s několika minutovým zdržením. Bezpečnou jízdu vám přejeme ze studia Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční odpoledne. V následujících minutách se podíváme na to nejdůležitější, co hýbe dneškem doma i ve světě. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč se podle ministra obrany Jaromíra Zuny neúčastní mezinárodní bezpečnostní konference JES v Kyjevě, a to kvůli pracovním povinnostem v Česku, jako je závěrečná příprava rozpočtu na příští rok a dokončení koncepce české armády. Nad Krušnými horami se 11. září 1944 střetly americké bombardéry a stíhačky s německými letouny v největší letecké bitvě nad českým územím. Během několika minut se zřítilo 50 letadel, včetně 14 amerických létajících pevností, a zahynuly desítky pilotů. Americká technologická společnost Anthropic odhalila a zmařila několik pokusů o využití svých modelů umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. Uvedla to ve 154-stránkové zprávě, v níž představuje nejzávažnější incidenty z letošního roku, kdy byly její modely Cloud zneužity nebo se o zneužití někdo pokoušel.
0: Co se děje v regionu?
2: Hned dvě stavby z Berounska postoupily mezi 50 top staveb roku 2026. Odborná porota vybrala projekt optimalizace železniční tratě mezi Karlštejnem a Berounem a také přístavbu základní školy Králův dvůr Počapli. Porota vybírala ze 150 přihlášených staveb z celé republiky. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání titulu stavba roku proběhne 16. listopadu v pražském Rudolfinu. Honza Navrátil, Berounsko.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic v novém ročníku Ligy mistrů poprvé prohráli. Pokračuje náš sporták Petr Plejntovič.
3: Předchozí dva duely Pardubice vyhráli a ani jednou neinkasovali. Ve Finsku už ale narazili. Na ledě Saipy Lapenaranty prohráli 2-3. Vítězství Kolína nad Rýnem 5-2 nad Frlundou pak sledovalo 18 104 fanoušků, což je nový rekord soutěže. Hrály se také dva přípravné zápasy extraligových celků. Mladá Boleslav padla doma 1-2 s Kladnem a Karlovy Vary porazili Spartu 3-2.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude sobota polojasná až oblačná, zejména v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku místy, jinde jen ojediněle vyskytovat mlhy. Foukat bude slabý proměnlivý vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni, na severovýchodě a východě území kolem 17, v 1000 metrech na horách kolem 13 a v Beskydech 10 stupňů Celsia. Zpravodajskou relaci na Signál Rádiu pro vás připravila Lucie Koldová. Za hodinu zase naslyšenou.
0: Signál Rádio.
4: Pohodový večer se Signál Rádiem, kde vás od mikrofonu úžasnou hudbou 80. let provází moderátor Áda Adam. Rádi byste zase začali více hýbat, ale běh je pro vás moc náročný a obyčejná chůze vás zase nebaví? Máme pro vás vhodnou alternativu, a to už za pár minut. Tak buďte i nadále s námi na vlnách Signál Rádia.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Harry Carmen nám zněl v reproduktorech Signál Rádia. Slyšeli jste už někdy termín japonská chůze? Je to takový střet mezi náročným a pro některé z nás velmi vyčerpávajícím běháním a obyčejnou chůzí, se kterou máme zase pocit, že toho pro zdraví neděláme tolik. V čem to spočívá? Tenhle fitnessový trend je zajímavý ve střídání intenzivní 3-minutové chůze a 3 minut chůze s menší intenzitou. Opakovat bychom to takhle měli prý nejméně 30 minut a to 4x až 5x týdně. Jaké to má benefity? Podle několika studií by to mělo mít údajně lepší efekt oproti nepřetržité chůzi nižší intenzity, například v poklesu tělesné hmotnosti, větší fyzické zdatnosti a zlepšení zdravotního stavu. Já osobně to například vyzkouším z toho důvodu, že budu mít v hlavě ten větší pocit, že něco opravdu dělám, ale zároveň se u toho nespotím jako čuník. Samozřejmě japonská chůze nemusí vyhovovat každému a jestli máte pochyby, můžete to konzultovat se svým lékařem, co je pro vás nejvhodnější. Signál Rádio vám přeje pěkný podvečer.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde se ještě v této hodině můžeme těšit například na Queeny, R.E.M. nebo Modern Talking. A k tomu si už za chvíli připomeneme také jedinečnou skladbu, která se kdysi nahrávala na pásky. Tak zůstaňte naladění.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, máme 17 hodin 40 minut a to je ideální čas na to představit si další výjimečnou skladbu, která se kdysi nahrávala na našem magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Osmdesátky, to je doba všemožných barevných kostýmů, zvláštních účesů či paruk a výrazných brýlí. V tomto stylu nechybí ani takové jméno, jako je Elton John, hitmaker 70. a 80. let, který dokázal své publikum roztančit, ale i dojmout. My tu pro vás máme právě teď hit, který tak úplně nezapadá ani do jedné z těchto kategorií, ale za to je ve znamení pohodové melodie, která vám prostě zajistí pěkný zbytek dne. Užijte si další pecku na naše magiči.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: čas nám zní na Signál Rádio, kde se vydáme za novinkami v dopravě. Příští hodině tu na nás pak opět čeká to nejlepší z osmdesátek. Těšit se můžeme například na Kim Wilde, Pet Shop Boys nebo Madonu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu dvou osobáků máme na 17. kilometru na D8 ve směru Ústí nad Labem. Dávejte si tam na sebe za volantem pozor. Bezpečné cesty vám přejeme ze studia Signál Rádia, které můžete pomocí DAB+ poslouchat prakticky po celém Česku.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer. Víkend už pomalu klepe na dveře, ale předtím patří ještě pár minut přehledu událostí. Poskytovatele spotřebitelských úvěrů zřejmě čekají přísnější pravidla. Sněmovna schválila novelu, která omezuje výši roční procentní sazby nákladů u vyšších půjček a zakazuje reklamy naznačující, že úvěr může zlepšit finanční situaci klienta. Předlohu nyní posoudí Senát. Od ledna do konce srpna letošního roku vyhlásily soudy v Česku 538 firemních bankrotů. Meziročně je to o 4% více a zároveň nejvyšší počet za posledních 7 let. Za prvních 8 měsíců soudy přijaly také 895 návrhů na bankrot, což představuje meziroční nárůst o pětinu. 7 členů palestinského teroristického hnutí Hamas čelí v Německu obžalobě kvůli údajnému obstarávání zbraní pro útoky na izraelské nebo židovské cíle v Německu a Rakousku. Jedním z obžalovaných je i Burkhan K., jehož německá policie zadržela loni v listopadu poté, co přijel z Česka.
0: Co se děje v regionu?
2: Rekonstrukce lanové dráhy na Pražský Petříne v plném proudu a vstupuje do další fáze. Jde o zkušební jízdy nově zrekonstruovaných vozů po opravené trati. Zkušební provoz lanovka zahájí v úterý 22. září podle jízdního řádu v 7 hodin ráno. Jezdit bude ze spodní stanice Újezd do stanice Petřín s mezistanicí nebo Zízek v 10-minutových intervalech. Jednorázové jízdné vyjde na 100 korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Úvodní trénink před velkou cenou Španělska Formule 1 na novém okruhu Madring vyhrál George Russell. Na druhém místě skončil jeho týmový kolega z Mercedesu a lídr šampionátu Kimi Antonelli.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V sobotu bude polojasná až oblačná obloha, zejména v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku místy, jinde ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kraje kolem 17, v 1000 metrech na horách 13 a v Beskydech 10 stupňů Celsia. A to bylo ze zpráv vše. Lucie Koldová vám přeje pátek plný pohody.
0: Signál Rádio.
3: Krásný pátek plný skvělé 80kové muziky vám přeje Signál Rádio a moderátor Áda Adam. Odbyla nám 18. hodina a proto opět přišel čas pro kolegu Jirku Svobodu, který obohatí tento večer zajímavostmi o dnešních výročí. Kam se s naším strojem času vydáme tentokrát, to zjistíte už za pár minut.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kromě úžasné muziky tu nabízíme i přehled výročích. U svého mikrofonu už je kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte Signál Radio, je 11. září a v roce 1853 to byl den, kdy byl uveden do provozu první elektrický telegraf. Už tady pro vás chystám i další dnešní výročí, tak pojďme zatočit klikou na našem stroji času.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byl v roce 2001 proveden teroristický útok na Světové obchodní centrum v New Yorku. Během něj letadla narazily do severní i jižní věže Světového obchodního centra. Další letadlo narazilo také do Pentagonu a o něco později se zřítilo i letadlo v Pensylvánii. Zemřeli asi 3000 lidí. V roce 1989 se otevřela železná opona mezi socialistickým Maďarskem a Rakouskem. Přes otevřenou hranici odešlo tisíce východních Němců na západ. V roce 1967 sonda Survivor 5 provedla první chemickou analýzu měsíčního materiálu. V roce 1941 byla oficiálně zahájena stavba Pentagonu. Je to administrativní budova Ministerstva obrany Spojených států. Dokončena byla roku 1943. A v tento den v roce 1930 vybuchla sopka Stromboli. Při erupci byl výbuchem vržen dvoutunový kámen na vzdálenost více než 3 kilometrů.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Kim Wild nám hrála na vlnách Signál Rádia, kde se už dnes po 19. hodině můžeme těšit na oblíbenou rubriku Hvězdy na síti, kde se s kolegou Martinem Čípou blíže podíváme na nejžavější novinky našich oblíbených osmdesátkových hvězd. Na sociálních sítích pro vás hledáme nejrůznější podrobnosti, o kterých vám už za... už po odbytí 19. hodiny povíme. Do té doby nám tady budou znít například Lionel Richie, ABBA nebo YouTube.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Hladíte večerní vlny Signál rádia, kde už kolega Luboš Dvořák přiblíží dočasnou centrálu české filmové komedie.
1: Co mají společného české komedie Pořádná porce smíchu a Nové město nad Metují? Právě tady probíhá festival české filmové komedie. Letos se tady filmová tradice vrací už po 48. Od této neděle až do soboty 19. září se Kino 70 promění místo, kde se nebude koukat pouze na filmy, ale také se potkávat s jejich tvůrci. Dorazí herci, režiséři i známé osobnosti českého filmu. Na programu je 13 soutěžních komedií, besedy i doprovodný program. Festival začne opravdu ve velkém stylu. Na úvod čeká předpremiéra filmu Šipkaři, který se na plátna kin dostane až v říjnu. Kdo se bude smát nejvíc? O tom nerozhoduje jen 9členná porota, ale v rámci ceny Domoměstských hned smíchu se totiž hodnotí přímo smích diváků v sále. A zájem o festival tento rok pořádně roste. Už nyní se prodalo více vstupenek než v loni. Takže smích určitě nebude chybět. Pozitivní náladu přeje Luboš Dvořák.

Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech.

0: Signál Rádio.
1: Pohodový páteční večer vám přeje Signál Rádio, které vám už za pár minut nabídne další jedinečné vydání rubriky Hvězdy na síti s kolegou Martinem Čípou. Jaké zajímavosti o vašich oblíbených interpretech vás čekají tentokrát, se dozvíte už za chvíli. Mezitím další skvělá hudba, kterou vás bude provázet Áďa Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Samantha Fox nám zněla na Signál Rádio, kde už přišel čas na Hvězdy na síti.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Pet Shop Boys oznámili na Instagramu příchod nové desky. Bude se jmenovat A Man from the Future, tedy Muž z budoucnosti, a vyjde 9. října. Den předtím pořádají speciální akci v Manchesteru, kde celé album také zahrají a promluví o jeho vzniku. Zajímavé je, že songy jsou víc než 13 let staré a až teď je duo doladilo k dokonalosti. Alphaville se potýkají s menším skandálem a radost z toho nemají hlavně fanoušci. Kapela měla totiž vystoupit na německém festivalu Glücksgefühle. Pořadatel jejich show ale nakonec z programu na poslední chvíli vyškrtnul. Údajně zatím stojí politické výroky frontmana Mariana Golda, který se proti rozhodnutí na sítích ostře ohradil. Skotská kapela Simple Minds pak oznámila turné k oslavám 5 dekád na scéně. Odstartuje v dubnu příštího roku a čítá celkem 34 koncertů v Evropě a Austrálii. Nejblíž k nám zahrají v německém Berlíně nebo Mnichově. A velkou událostí v minulém týdnu byly nedožité 80. Freddieho Mercuryho. Brian May sdílel videa z takzvaných Freddy Days ve Švýcarsku, kde davy fanoušků zpívají Happy Birthday u jeho sochy. Akce měla i českou stopu, protože vystoupilo hned několik našich hudebníků, včetně pražské kapely Queenie. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Ve vašich reproduktorech mám zní signál rádio, kde se už od 21. hodiny můžete těšit na pořad The Power of Love. To je romantický večer plný nejkrásnějších balad 80. let. Každý pátek od 9. večer do 2. do rána vám 5 hodin hrajeme samé ploužáky a písničky o lásce. Tak vemte svou drahou polovičku, udělejte si dobré jídlo, zapalte svíčky a nechte si unášet na vlnách signála rádia.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Signál Rádiu jsme si hráli OMD, máme pátek před 20. hodinou a to je ideální čas na to udělat někomu radost s písničkou na přání.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: A já už vidím, že se k nám dovolal někdo do studia. Haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se, Mirek z Brna.
0: Moc vás zdravím, Mirku. Komu byste chtěl dneska zahrát na přání?
2: Mimo kamarádovi, který má 60 let. Já jsem přijel z Praze, já jsem si vzpomněl na něho, víte, a poslouchal vaše rádio, že všechny moderátoři jsou tak perfektní. A to všechno, víte, já vás rozposlouchám, rádio signál, a proto mimo kamaráda, který má dneska 60, já nemůžu jít, protože jdu rovno zase do práce, bohužel. To je můj osud, víte? Já vám přeju to a prosím, byl jste jako ochotný zahrát tu písničku od Europe, prosím?
0: Určitě, určitě. Zahrajeme Europe, že kamaráda zdravíme.
2: A já vás taky zdravím a já vám přeju, a se mu takhle zaří. Já rozposlouchám vaše rádio. A ještě fotbalistům bych zbrojovákům, aby se udrželi se první lize, hrají dobře a dál pokračují.
0: To jsou samá krásná přání. My vám přejeme hezký večer, užijte si Europe a zase naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: S vámi je Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Adam a už za pár minut se nám tady bude hlásit i kolega Lukáš Bláha, který má pro nás další zajímavosti o jednotlivých hitech v rámci Signálu hudební minulosti. Do té doby se můžeme ještě také těšit na Bonnie Tyler, Secret Service nebo Aha.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Závěr pracovního týdne trávíte se Signál rádiem, kde už začínají signály hudební minulosti s kolegou Lukášem Bláhou.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Startujeme v 11. zářijovém dni roku 1977. David Bowie se připojil k Bing Crosbymu, aby nahráli jako duet jeho vánoční píseň Little Drum Boy. Lehce excentrický Angličan ale odmítl zpívat stejný part s Crosbym, takže je Bowieho část přepsána na Peace on Earth. Jeden z nejpopulárnějších amerických zpěváků a herců všech dob umírá o pouhý měsíc později a ze skladby je vánoční klasika, která se stává ještě populárnější, když MTV začne o několik let později vysílat klip.

Pokračujeme za letopočtem 1982, ve kterém se po několika hubených letech a smrti hlavního kytaristy Terryho Keita skupina Chicago vrátila na první místo zámořského žebříčku singlů. Donesl jí tam skvostný romantický song Hard to say I'm sorry, který do české verze úspěšně předělalo i trio Zagorová, Hložek, Kotwald.

0: crashed into one of the World Trade Center towers.
1: Dnešní vzpomínání můžeme těžko uzavřít jiným datem než 11. zářím 2001. Většina rozhlasových stanic simultánně vysílá místo písní zprávy poté, co teroristické útoky svrhly Světové obchodní centrum v New Yorku. Shodou okolností patří tradičně úterý, které bylo před 25 lety v kalendáři, ve Spojených státech vydávání hudebních novinek. Ale to je to poslední, na co někdo myslí. Muzika začne léčit rány až později. Poklidně strávený víkend vám přeje Lukáš Bláha.
2: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: s vámi Signál Rádio, kde budeme příští týden opět soutěžit. Od pondělí do pátku budeme hrát každé ráno o kloubní výživu doplněk stravy Geladrink. Tentokrát budete moct vyhrát Geladrink Extra, který je určený všem, kteří potřebují kloubní výživu extra silnou. Když zodpovíte správně soutěžní otázku, získáte balení na 3 měsíce užívání. Tak nezapomeňte číslo do našeho studia 910 260 910 a pro více informací určitě mrkněte na naše webovky www.signalradio.cz. Držíme palce.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Společnost vám dělá Signál Radio, kde se s vámi loučí moderátor Ada Adam. Budu se na vás těšit zase zítra odpoledne. Užijte si zbytek pátečního večera z Power of Love a přeji vám krásný a pohodový víkend.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Každý pátek od 9 večer do 2 do rána na Signál Rádiu.
1: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno nie. Zem pradávných song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.